se sa fanhirdeá of gona all an déidirm bla donna gé siaga E cos le ce anseach tornna riú hí costa ag séile an thráide cos anú is leiise isáte ri na chicken na orchestra Sena gin is is naá gan mé na stain na cap le rabaníte berónnig caramar aranníí lí ga gan na deirí Ispectaltí higantí ná higgadtí sa